0: Já mám bacha, docenti, pištěl Halík. Přijedu do tábora, kvapně se umeju, převlíknu do cvičných šatů a nastoupím na bojový výcvik. Neloudám se, nelélkuju, nemyslím na nic jiného, než na svý povinnosti a chovám se jako uvědomělej a ukázněnej voják.
1: Soudru, svobodníku, stejnal Jasánek. Dovolte mi odejít na ošetřovnu. Jsem zraněn.
0: Halík se zachechtal. No prosím, Jasánek, řekl spokojeně. Tady na tom příkladě vidíte, že práce dělnický třídy není snadná. Národ vám svěří krumpáč a vy se s ním praštíte do držky. Jenže já mám s váma trpělivost, docenti. A chápu, že jste nešikovný nemehla. Plavte, Jasánek, na tu ošetřovnu, ale nezdržujte se tam, ať nepřijdete o bojový výcvik. Do tábora se v tuto hodinu vraceli závozníci a z jejich tváří čišela nadřazenost privilegované vrstvy. Byli to šťastlivci, kteří pracovní dobu strávili mimo prostor vymezený drátěným plotem a již nyní někteří naznačovali, že se to neobešlo bez zcela nevšedních zážitků. Vojín Buchlava přinesl pod kabátem dvě lahve rumu a tvrdil, že spolu s šoférem prodali jakémusi majiteli rodinné vilky plné auto parket. Vojín Viktor zase předkládal kamarádům k věření, že se v Klatovech vyspal s manželkou nějakého nadporučíka, který je právě na manévrech. Také ostatní závozníci s výjimkou zavilého kulaka Vaty se počali s ostatními dělit o svá podivuhodná dobrodružství. Jenže vojna u černých baronů není Dekameron a svobodník spolu s ostatními podůstojníky postrádal u jednotky patřičný pohyb. Meju se, převlíkám se, nelelkuju, křičel, za 10 minut nastoupím na bojovou přípravu, neflákám se, necivím a běžím na nástup, jedu. Utrmácení a zdechaní vojíni tiše remcali a snažili se chvilku oddechu protáhnout na co možno nejdelší míru. Tak co je s tím nástupem, soudruzi? Voják má být připraven k boji za každých okolností. Jinak není co? Jinak není voják. A já z vás vojáky udělám, na to vemte jet. Jste jednotka lenochů, simulantů a hochštaplerů. Kdyby vás viděl soudruh ministr, tak se z vás co? Tak se z vás poblije. Ale já vám slibuju, soudruzi, že z vás udělám vzorný vojáky. Jednou mi za to budete co? Jednou mi za to budete vděčný. Jeho laskavá otcovská slova vojiny patřičně povzbudila a nástup k bojovému výcviku byl proveden k naprosté spokojenosti. Nazdar, soudruzi! Zahříbal Hamáček v ústrety z decimovanému útvaru. Zdar, soudru, poručíku! Odvětila nešťastná rota. Soudruzi! My, občané naší republiky, si musíme uvědomit, že naší lidově demokratickou armádu nebudeme pro srandu králíkům. Tuto armádu budeme proč? Tuto armádu budujeme, aby jsme zastrašili nepřítele. Proto je třeba co? Proto je třeba poctivě cvičit a s celým srdcem se věnovat bojovému výcviku. Voják musí umět nejen salutovat a stlát postele, ale také útočit proti nepřátelskému postavení. Nelze však jít do útoku, co? Nelze jít do útoku bez hlavě. Voják se musí umět skrýt a taktéž musí ovládat plížení. Teď se, soudruzi, odeberete kam?
2: Do prdele, zaučil vojín Voňavka.
0: Avšak zmýlil se. Rota se odebrala na zasněžená pole mezi Janovicemi a Strážovem, kde pod odborným vedením intenzivně zvyšovala svou bojeschopnost. Plížení se mimořádně vydařilo. Omdlelí vojíni, Svoboda, Hložník a Vibr byli vzkříšeni třením sněhových koulí o tváře a odsunuti do výchozích pozic. Několik mužů útočících na nepřátelské postavení se pokusilo uprostřed boje simulovat, za což byli velitelem pokáráni. Voňavka drtil mezi zuby velice neslušná slova. Kefalí předstíral záchvaty kašle a Bakši přestával bojovat v okamžiku, kdy se potřeboval vymočit. Na PVS se ovšem již netrpělivě čekal poručík Troník, aby zahájil politické školení mužstva. Na tuto událost se dostavil i Jasánek, který ačkoliv poněkud šišlal, hodlal se zapojit do diskuze o závažných politických problémech. Soudruzi! Spustil politruk, sotva se zdeptaní vojíni poskládali na židle. Není tajemství, že na světě existují dva tábory. Tábor socialistický a tábor kapitalistický. Kdo by mi mohl říct, ke kterému táboru patří naše socialistická republika?
3: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

ta zima na Slovácku. Chalupy, jak kdyby přikryl bílu duchnu, snihu až pod okna. Děcka s jedným šléštukem na noze léců po potoku, strýci zvážají z lesa dřevo, tetky zametají před chalupama a chocholůši svačí s vrabcama na silnici. Obrázek taký, jak nám ho do čítanky namalovali majstr Aleš. Mrzne jenom praští a z komínu se veselo kůří. A však ať mrzne. Liboval si Tomáš futro. Štůřil se bafal z gipsovky a spokojeno se díval na hromadu dřeva. Pěknůčký dvůr a na něm ještě pěknější dřevo. Radost se podívat. A však se nadřel jak kůň, než ho dostal na saňách důle z hor. No, ale příliš to má z krku a na zimu a topení postarané. Ale jeho radost netrvala dlouho. Jedného rána vyjde na dvůr, ostal Tomáš stál jak přibitý a zúfalo se chytil za těch pár chupů, co mu ještě na hlavě ostalo. Zhromady chybilo několik polenek dřeva. Otočil se jak na obrtlíku a s dřevem letěl do chalupy. Babušo, brala jste i nové hromady? Ale co tě vede, teď máme ještě staré v šopě. Se sakrama zbůdal po chalupě, ale dřevo nenašel. Druhého dňa už se strachem lézl z růžka a ještě s větším strachem nahlédal okénkem na dvůr. Čeho se najvěc obával, to se splnilo. Zase bylo pár polenek v sakroch. Třetí den zas, čtvrtý zas. Tomáš začal šedivět, mlátil dvercama jak ženich, čuchal po dvoře jak detektiv Herlock Holmes, ale zlodia ne a ne dopadnout. Kolej nocí nespal, jenom číhal a přemýšlel, až mu v hlavě praštěl. Kdo by to jenom mohl být? Že by snáď soused Šlajza? No tož pravda, nadávali si každou chvilku přes plot. Ať už to bylo skrz lépky či husy. A strýc měli Tomáš rádi, jak srstně za košulu. No ale to k dokázání nestačilo. To bych přitom musel jenom dopadnout. Ale jak? Jak ho jenom chytíš, pane Bože, daj mi rozum, lamentoval Tomáš a zúfalo se klukl do hlavy. Když už nevyspáním se sotva držal na nohách a nevěděl kudy kam, najednou dostal osvítění. Vyskočil až po lampu, zavískl jak šohaj při hodách a obtulil babušu, která myslela, že se Tomáš zbláznil, lebo jí to neudělal už 20 roků a zavřel se do izby. Tam, co si dlouho tajemno kutil a od tého dňa chodil s velikým otazníkem nad hlavou a s čertovským úšklepkem v levém kůtku. Čekal. Čekal, jak na tah lotérie. Ale dočkal se. Jedného dňa šli sousedka Šlajzena do šopy, nabrali náruč bílého dřevečka, rozdělali bez pohřeltě oheň a rychtovali se vařit oběd. Přiložili pár polének, rozestavili hrnce s kastrolkama a krůžlali jarteple. Tetka si veselo prospěvovali a oheň veselo praskal. Ale najednou to zapraskalo, jak když hrombací. Ozvala se taká rana, že ludom z druhého konca dědiny padala omítka ze zdí a hajný čagan, který býval až u lesa v hájovni, sa ze strachem podíval k Buchlovu, co sa to s tama zase škaredého valí. Na Šlajzovej chalupě sa nazvihli došky a dvérka z kamen vyleděli přes dveře na hnůj. Firhanti z muškátama vysali na zahradní bránce. Kachle sa rozcíkli po izbě a zásmažka aj z máčku byli na stropě. Kočka s opáleným zadkem vletěla do pendlovek a tetka černá jak Faust, když vyletěl komínem, přeletěli přes žiglu a spadli zadkem do díže s těstem. Dým, síra, smrad. Šlajzina jenom vybřeskli, šmarja panenko, nedajňa čertom a ostali tvrdá jak cement. Když jich strýc po hodinovém namáčání ve škopku trochu provrali, měli oči vybůlené jak slivy, blekotali, co si opekli a smrkali vík ze šetý den potem. Když tu ranu babuša učula, pokřižovala se a vydechla. No ale pámbišku, milí, snad není konec světa. Tomáš se spokojeno zasčůřil a pravil. Babuško, nic se neboj, žádný konec světa není, ale je konec kradení dřeva. A včír prapodivná žaloba. Strýc Šlajza žalovali.
Pán Sůcí po přečtení protokolu se obrátili k Tomášovi. Počúvajte, futro, je tu na vás žaloba, že jste navrtal polenka, naplnil střelným prachem a hodil šlajzom na dvůr. Co temu říkáte? Tomáš se zatvářil na čisto nevinůčku a filozofoval. Pane Sůcí, jak do ně to může dokázat? Viděl ně někdo? Já si zase můžu myslet, že ně šlajza kradl dřevo. No vidíte, můžu mu to dokázat? Nemůžu, lebo jsem ho neviděl. A kdyby aj do svých polenek na svoje hromadě si můžu vrtat, co budu chtět. A jak je pambu nade mnou, na dvůr jsem nikému nic neházal a ani jsem nevrtal. Kdyby byl rentgen na myšlenky, pán Sůdzi by v Tomášově hlavě něco viděl, ale museli rozhodnout jináč. Počúvajte, futro, sám jsem přesvědčený, že jste polenka navrtal. Ale pro nedostatek důkazů vás musím osvobodit. Tomáš děkuje, se spokojeným ušťořováním odchází a starý šlajza brblů na chodbě. Herdek, včelka, já bych nahlédl do všech polének, lebo ně ještě vyletí do luftu celá chalupa. A Tomáš dodá. No, to bys měl, člověk nikdy neví.

0: Tak to včíl vypadá, že jsem si z děvčat dělal jiným srandu, ale aj pěkně jsem o nich mluvil. Ale to samozřejmě v našem vyprávění posunout o 2 roky dopředu, když jsme se zase zešli. Kde? No přece ve sklepě u vínečka. Co sa škádlívá, to sa rádomývá. Třeba já s mojou ženou, však znáte, šikovná, no, my sa poslední dobu máme rádi, tak sa aj dobře doplňáme. No tak například, no, moja navaří, já zím, no. Moja nadává, já čučím. Já vydělám peníze, ona jich utračí. Ale máme aj společné zájmy, fakticky. Poslední dobu je u nás velice v baráku populární, pěstujeme ten aerobik. No, ano, fakt, moja létá po obyváku jak aero, já ležím na gauči jak bík, no. Je to vyskúšajte, vynikající to funguje. Počkaj, to jsem je u takej kansi. Na autobuse jim zastávce se jim čekal a v té první řadě také se tak motal strýček mrača, paní byl okolo něho také pobíhala ta jeho taká symetrika a pořád do něho hučovat, tyjo žravo, však to znáte chlapi. Dojel autobus a strýček hned se teda valil k tému šoférovi po těch schodkách, stará ho ze zadu tak podpírava. Každý ten šofér se na toho strýca podívá, říká, no strýcu, z tu vašu opicu to mi sem ani nelezte. On se podívá na svou starou, říká, vidíš to stará, budeš moci dostat venku. Ten starý furek, ten načápaný chlap spadl na tu babu v té tramvaji a říká, no strýcu, vy teda vypadáte. On říká, vypadám hrozně, já to vím, ale já se z toho vyspím, ale ty jsi škaradá jako pizza, ty se z toho v životě nevyspím. Ale tak, to by bylo, víte, já jsem o tém aj tak špekuloval už, proč my chlapí chodíme do té hospody. Tak je to takový náš aj slovácký parlament, musíme tam, vždycky tam se poscházáme, co je nového, starého, toto. A taky na druhé straně já se třeba těším dom, protože já jsem říkal, mám pěknou ženu a když o seba ta děvčica je pěkně dbá, není to špatná věc, jak třeba suseda, ta už nevěděla, jak máte ho svojeho chlapa zaujmout, tak si vám koupila plynovou masku. Jura takto. Také došel dom z noční, teda no, z hospody. Ona k němu vyletí té plynové masce, říká, Juro, jestli uhodneš, co je na mě nového.
1: On tak chvilku prohlédá a za chvilku řekne, že herna, jestli máš tuším vyškubané obočí, nebo co?
0: Tak no, ale Tereza to hned Jurovi oplatila. Také Jura, jednou tak osprochovaný, tak sa prohlédá v zrcadle a tak filozoficky praví, že panenko Maria, kdybys tak byl o 2 cm větší, že to bych byl úplný král. A jeho sa k němu tak přitočiva říká, a kdybys ho měl o 2 cm menšího, tak budeš královna. No. Je teda fakt, že lidé jsou ze sebou nespokojení, však čilkají, co je těch přípravků, všelijakých těch tabletek.
1: To říkají taky v lánžitě před obchodňákem takové dvě tetky se vyprávěly, že
2: Rozi, já jsem ti tomu mojemu chlapovi koupila takové tabletky, pilulky takové a ty jsou vyrobené z opičí žláz, to je na zvýšení té možnosti, víš?
0: A ta druhá říká, poslouchaj, Terinku, a pomohlo to,
2: že já nevím, ale že zatím nesléze ze stroma, no.
0: Vím, je to včilkaj aj moderní, je včilkaj nosit ty igelitové trenky. Chlapi, to jste ještě neskúšali? Ne? To radí v receptáři přemek podlaha igelitové trenky, to je módný, protože prý pod igelitem všecko dvakrát rychlejší roste. No. A tak, víte, já mám třeba aj ty baby, co dneska jim vrazá do těch doktorů, ty plastičtí chirurgové, to jsou najbohatší lidé na světě. Jedna to má rovné, druhá křivé, třetí to má veliké, čtvrtá malé. Já mám třeba kamaráda a ta jeho baba si nechává ty svoje vnady tak zvětšit, že včilka, když vyleze ze sprchy, tak má suché nohy. No.
3: Rádio Jich Cymbálka. Bohdalová. No, Bohdalová Jiřina. Co? Já vám nerozumím. No vy z prostáku. Když se moderní dívka vdá, těžko by asi její domácnost fungovala bez telefonu. Haló, dobrý den, to je Pramen. Prosím vás, máte mák? Jo, děkuji, ano. Dobrý den, prosím vás, máte švestky? Jo, děkuji, ano. Dobrý den, prosím vás, máte tvaroh? Máte, když tak to já si přijdu, děkuji, ano. Mami, prosím tebe, máš odpoledne čas? Tak přijď, jo? Venoušku, tady Vlasta, tak večer budeš mít čveskový knedlíky. Jedna dívka, zaměstnaná léta v meziměstské centrále, vařila druhý den po svatbě vajíčka na měko. V rozrušení zdvihla pokličku a pravila do hrnce: Halo, 3 minuty, vaříte se dál? No, ale to už, jak si patří, do oblasti anekdot. Stejně jako příběh o uklízečce, která uklízejíc v jistém úřadě po malířích zvedla tam telefon a pravila: Tady dneska nikdo není, tady se dneska pracuje. No ale dejme tomu, že voláte do jiného úřadu a číslo příslušného referenta je permanentně obsazeno. Ovšem není vyloučeno, že onen referent má doma hodnou ženu a zatímco vy si rvete vlasy, on poslouchá toto. Ty, Karle, já ti volám, oni nám to uhlí nevezou. No, že nám nevezou to uhlí, víš? A říkali určitě do 11 hodin. A před chvíli byli u vomáčku a zase odjeli, tak já ti nevím, co mám dělat. No, jestli tam nemám zavolat, nebo jestli mám bejt doma, nebo jestli tam mám dojít, já ti nevím. Ty, Karli, ale nejlepší by bylo, kdybys mohl přijít domů. Je, počkej, Karli, teď něco jede, tak já se podívám, jestli to není to auto s tím uhlím, jo? Tak počkej, Karli. Ty, Karle, tak to bylo auto s uhlím, no. Ale jeli ti furt pryč okolo nás, no. A jak jsem ti koukala, tak ti to bylo moc pěkný uhlí, no. Jsem na ně měla zavolat, veď? O, já tě nevím. Oni by mě snad ani neslyšeli. A když to taky vezou jiným, veď, no. Ty, Karli, a nemohl bys přijít domů? Jo. No jo, ty nemůžeš, veď, no jo. Tak když nemůžeš, to teda nepřijdeš, veď? No jo, no. Ty, Karli, počkej, teď někdo zvoní, tak já se jdu podívat, kdo to je. Tak počkej chvíli u telefonu ještě, jo? Ty, Karli, tak to byla listonoška, víš, a přinesla účet za telefon. Tak já se ti jdu zeptat, jestli to mám zaplatit hned, nebo až... Co? No, aby jsme měli na to uhlí, kdyby přijeli, víš? Co? Jo, kolik to dělá? Ježiš, a víš, že tě nevím. Tak já se jdu podívat, Karli, tak počkej ještě chvíli u telefonu, jo, Karli, počkej. Ty, Karli, 80 korun, no. A člověk neví za co, veď, no. Tak pá, Karli, já ti zase za chvíli zavolám. Tak pá, Karli, pá.
4: No, je to marné. Žena v domácnosti nikdy nezíská onen suverénní styl, s jakým telefonují ženy, zaměstnané v bezprostředním styku s telefonním aparátem.
3: Jo, jsou druhá lípu, prosím. Ty, hele, Franto, já tady dneska budu muset zůstat do 7, máme školení CO, tak musíš skočit pro Janíčka do školky. Cože máš? Jo, taky CO. No tak CO budeme dělat. Hele, víš co, zavolej Kloupáčkovům a Tinička vyzvedne Máňa, ať ho dá zatím ke Karáskovům, to má na cestě. Ty se stavíš u Karásku, vyzvedneš Jiníčka a ohřeješ mu párek. Ale Franto, jestli bude u Karásku zase víc dětí, tak dávej bacha, už si Jiníčka dlouho neviděl. Hele, kdyby nechtěl párek, tak to není Jiníček, tak tě Bůh.

0: Co? Ano,
1: Zoro, pojď do mnou.
0: Tak jedete nebo nejedete?
1: Jím, nevím,
0: to vidím.
1: Totiž jedu, samozřejmě, já jím, jo?
0: No.
1: Já pojedu.
0: Jo.
1: Já jsem tady byl dřív, tak jsem si ještě dal, jo? Spaghetti alla pomodoro, bel paese, to je sýr, ano, Chianti, Rufino, Stravecchio, jo? No, dostanu to ve slovanském domě.
0: No, ale já bych s vámi strašně potřebovala mluvit, víte?
1: Tak mluvte.
2: Signorina?
1: No, ona potřebuje mluvit se mnou, ne s váma.
0: S váma, já nevím.
1: Bene, omluv jenom italsky.
0: Aha.
1: Signorina non mangiare.
0: Signorina non mangiare, no, tak signorina vi mangiare, že jo? Ale vzhledem k tomu, že čas... Jsou peníze, tak nemá čas. Co to pijete? Můžu?
1: Pianci, 13 let starý.
0: Dobrý, dobrý. Kolik?
1: 13 let.
0: Ne, myslím, kolik.
1: Jo, quanto costa?
0: Quanto costa, no.
1: 1500, myslím.
0: 1500?
1: Jo, lir tedy, lir.
0: No, vy jste se pomát.
1: Tak to.
0: Víte, za to jsou dva svetry.
1: Ha. Mě na spagety svetry nechutná, víte?
0: Je to možný? 1500 lir, tak on má doma výbornou traky za 11,50 a tady utrácí svetry. Bys vás aspoň to víno nevyvanulo, abyste mohl přijet domů a rýchnout na rodinu a říct, tady máte suvenýr z Nápole. Pustáky už jsou stejně z módy, jo? No, ale co já se rozčiluju, to je nakonec vaše věc, jo? Ale já bych strašně ráda, kdybyste konečně, prosím vás, už dopapal.
1: No, ona je to práce s těma špagetami.
0: Ono je totiž o důležitou věc, víte?
1: Co pak?
0: Já jsem sledovaná. Já venku.
1: Venku?
0: Jo, já si tomu pomeranč můžu? Já no. Co jsem tady tak jim jenom ty čabajky z domova, že jo? No, tak, abych vám to... Abych vám to vysvětlila, no. Jo? Sleduje mě muž. Ital, pochopitelně, jo? Hele, já vám to ukážu. Takhle jdu já, úplně normálně, jo? Takhle, jo? Jo? A takhle jde on. Hele, takhle jde on. Jo? Takhle, jo?
1: Naschledanou.
0: No počkejte, já jsem vám to chtěla ukázat. Já to pochopitelně nemůžu ukázat tak dobře, protože
1: ano, on jde já tomu mnou. Rozumím, že? Já tomu rozumím.
0: A kouká po mně, jo?
1: Jo?
0: A proč myslíte, že po mně kouká?
1: No, pravděpodobně, aby vás nestratil z očí, když vás sleduje, jste říkala.
0: No jo, to taky, ovšem já mám strach, víte? Já už nemám tu vůli jako dřív. Já nevím, čím to je, ale Italové po mně strašně jdou, jak jsou drzí. Já bych skoro řekla, že Italové po mně šílí. Ježiši Kriste, to je ovšem taky krásný člověk, ten šílí. No, abych vám to teda dovyprávila, jo?
1: Jo, můžeme jít pomalu, já si jenom vemu kusíček, arrivederci.
0: Jo, arrivederci.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: No, jste
0: mi chtěla něco. Jo, ano, tak. První den v Neapoli, jo, jedu autobusem.
1: Jo.
0: Jo, a koukám do... Položte si ten kufr, ono to bude další. Jo? Tak, koukám do novin, jo, a vedle mě takový snědej pešák.
1: Jo.
0: A čte mi přes rameno, jo, přes tohle. Ale ne takhle, on četkle.
1: A, no samozřejmě.
0: No. A tak já vystoupím, jdu k hotelu, že jo, a do hotelu, a on vám za mnou furt, až k mému pokoji, jo, a že prý bych chtěl jít jako se mnou, že bych si chtěl ty moje noviny v klidu dočíst. Tak já jsem nevěděla, co mám dělat, že jo, no tak jsem zavolala vrátního, jo. Ten ho vyhodil, víte, ovšem chtěl jít se mnou do pokoje, aby prý se přesvědčil, jestli je všechno v pořádku, jo? Známe to. Tak jsem zavolala hoteliéra. Ten ho poslal pryč, ovšem prohlásil, že bude bdít u mýho lůžka až do rána, abych prý se nebála, jo? Víte, já vím, o co mu šlo. Moc dobře takhle.
1: O co?
0: Ale no tak, moc a nás.

0: Má. Má krásný zuby. Možná, že já jsem se na něj trošičku usmála, když mi pomáhal s kufrem z výtahu, jo? On si kouknul jako tak nějak, jako tá zabije, víte? A pustí se za mnou, jak plavec za sirénou. Jak náměsíčné jde za mnou přes půl Neapole. Přes půl Neapole.
1: Hele, hele, hele. Ten u toho kiosku, ten malý s těma křivejma nohama.
0: No tak s křivejma nohama, ale sluší mu, že?
1: Jo, lepší. Malej,
0: to se taky říct nedá.
1: Tak já neříkám, že je podměrečnej přímo, že ano? Že... Helejte, víte co? On opravdu kouká. Počkejte u těch kufrů, jo, a já to s ním vyřídím, jo? Ježi,
0: prosím vás, ale nebuďte na něj hrubý, je to ještě chlapec.
1: No jistě, že... no, já taky, tak si budem rozumět, že ano?
0: Snad se nebude hněvat. Musí pochopit, že my československé ženy nevstaneme jako jen tak z pouhého rozmaru. Ach, Neapoli, Neapoli, málem si mi popletla hlavu.
1: No, vidíte to, a je to v pořádku, já vám vemu kufříček, musíme na nádraží, aby nám to neujel.
0: Prosím vás, a co ten chlapec, řekl jste mu?
1: Jo, ten už pádí zpátky do hotelu.
0: Maria, jak to přijal?
1: Správně, abych zapomněl, úplně mám u vás 300 lir. A přijal je ochotně, no samozřejmě.
0: Jak to, ale vršel jako...
1: Jo, počkejte, já se vám to, podívejte se, Jiřinko, vy jste se na něj usmála, když vám pomáhal s těma kuframa z liftu, víte?
0: No, usmála.
1: Usmála. Tak s takovým jako příslivem, jo?
0: Ale
1: no, usmála jste se.
0: Usmála jsem se, no.
1: No, a on čekal porád ještě na tu zéra. Andiamo, signorina.
2: Co je do panny, když má co panny? Kluky vábí, dnes jen žáby ondulovaný. Zpředu, ze zadu, jsou jak z vejkladu, srdce mi měkne, jak jsou pěkné v tom svým mikádu. Proto taky přirozeně vlásenka.

bil in mizera. Frizer dovedese nobl chovat, bude česat tě a ondulovat. Každej den ti dopřeje, ondula si zvoleje.

0: si zvoleje.
1: Zvoleje?
0: Na farbí ti z lásky tvář, ti v lásky ti
1: já. To dneska v módě je.
2: Poznamenejte si, tajemníku, především snížit výdaje. Oni, naši páni herci, jsou náramně důslední, když jim to přináší prospěch. Když mají v roli poznámku jí kuře, tak si myslí, že musí dostat na stůl grilované kuřátečko a hlavně teplé a čerstvé. Když mají v roli poznámku pije šampaňské, chtěli by hned nejlepší značku. Když se má ovšem někdo z nich na jevišti zastřelit, to se tedy neodboukne. Ačkoliv by to mnohdy byla úleva pro mě i obecně.
3: Pardon, pane řediteli, já si myslím, že to by chtělo nové talenty, nezatížené, že?
2: Jo, počkejte ještě, když jsme u toho střílení. Při včerejším představení rybníkáře Kuby pan Moutelík si zapomněl v rekvizitárně pistoli a střílel svého partnera na jevišti plnicím perem. Uděluji mu 100 korun pokuty.
3: Ano, prosím, znamenám si, vážený pane řediteli, ještě něco?
2: To bychom snad měli. Jo, co ta nová adeptka, co se u nás uchází, co je to zač?
3: Kus.

0: Jo. Tak mě s ní nechtělo samotě, já si vyzkouším. Nepotřebovali bychom ovšem spíš milovníka a mám málo času.
1: Pane řediteli, když já vám něco doporučím, všema deseti.
0: No, tak sebou, hoďte, já vám věřím. Hoďte sebou.
2: Lili.
1: Co má?
3: Lilia Tvarohová.
2: Já jsem tady. Vítám vás. Vítám vás, nejsrdečněji.
0: Můžete si klidně vzít brejle, mě to nevadí.
3: Mě to taky nevadí. Já mám totiž jen jedno.
0: Co?
3: Jedno mínus.
0: A tak. A dovolíte. Dovolíte, abych...
4: No já vám dovolím všechno.
0: Myslel jsem takhle jemně na nosánek. A podívejte se teď na mě, není to takhle hezčí?
3: No, ani bych neřekla. Víte, že takhle vypadáte mladší?
0: Lichotice, prosím. Pardon. Jo, takže vy se slečnou... Prosím jen si, odložte, poslušte si. Vy se u nás ucházíte o angažmá, že ano? Nože, jak pak je s vámi? Stále svobodná?
3: Ano. Sice jsem se již několikrát mohla probdat z veliké lásky, ale on jaksi nebyl.
0: Nebyl to ten pravý?
3: Ne, dost bohatý.
0: Papa. Nuže stejčno, koho pak vy pokládáte v současné době za největšího herce či herečku?
3: No tak to je dost těžké, že? On je nás hodně.
0: Myslím? Mám tady o vás zprávu z ochotnického spolku o vaší umělecké činnosti. Píši tady, hrála u nás...
3: Ne, u nás jsem nehrála.
0: Tedy u nich?
3: No, u nich jsem hrála.
0: Roxanu, Julii a Biliár. Biliár nejlíp. Je divné, jak mi to vysvětlíte?
3: Biliár? No, to je na snadě. Můj otec vyráběl tága. Tágařství.
0: To je velmi zajímavé. No, tak slečno, abychom přešli přímo k věci.
3: Ano, ano, prosím, prosím.
0: Můžete mě ukázat něco ze svého repertoáru?
3: Ale velice ráda, já jsem dokonce jeden zajímavý kousek napsala.
0: Vy sama?
3: Sama. Je to o vášni. Víte, co ty myslím, ne?
0: Ano, snažím se vzpomenout. No, tak prosím,
3: ne, já právě jsem vám chtěla říct takovou malinkou drobnost, že můj partner onemocněl.
0: No nevadí, tak to necháme na Indii.
3: Ne, já velice ráda obě dvě role zahraji sama. Ovšem, že je to trochu fantazie. Vaší?
0: Ano,
3: no. Tak jsme v lese.
0: Prosím vás.
3: No, jsme v lese. No, a tu kos šibalsky pípne. Dáme žluva. Žlůvne. Žlův. Je tam. Cítíte to?
0: Co? Nevějte tomu, prosím.
3: Na lavičce u tůňky sedí kdo?
0: Vodník.
3: Tam sedím já.
0: Tak vy.
3: A jen tak v košilce.
0: Abyste se nám nenastydla.
3: Já jsem utekla z ústavu. Svítej na tu, dívčího.
0: Ano, ano, ano.
3: Takže já jsem jenom v té košilce.
0: Ne, proboha. Ne. to není ani vhodné. Já bych rád především viděl něco z vašeho.
3: Jo, tak košilku já škrtám, jo. Košilku až pak, co?
0: Nechte to, chci vidět umění.
3: Nedockavce. Já jako sedím, jo, na té lavičce a pode mnou takhle ze spoda klečí partner a říká, slečno, jste první žena, kterou miluju. A já takhle sedím, neřeknu nic,
5: jo.
3: Jenom se takhle koukám,
5: jo, jo.
3: A myslím si, zase začátečník. Já mám ve výrazu toho začátečníka, víte? Já mluvím jenom očima. Chápete to? V tom je půvabtý role. Očima.
0: No, snažím se to pochopit. No, ale nevím. Pokračujte.
3: Tak to zase klečíte v partii. Chvíle pauzy. Jo. A on říká, slečno, první láska je tak báječná. A já zase
5: takhle. To je milovník. To bychom potřebovali.
3: Já zase takhle. Jo? Nic neříkám.
5: Jo?
3: Zase mám prýma výraz. A myslím si, Hergot, chlape, s tebou by to mohlo být pěkný. Zase jenom očima. Já furt nečím, ne?
5: A řeknete mi vůbec nic?
3: Ne! Furt mluví ten můj partner, víte? On je takový ukecaný. Zrovna tak, jako ty dnešní mladí kluci. Povídaj. A je.
0: No. Ona nám hodina už taky hezky pokročila a já mám dole rozdělanou Mariši. Nemohli bys mě tak říct trochu hopem?
3: Ale jo, pane, já bych mohla, že? Já, jak jsem vás zajisté už jste pochopil, že já mám roli postavenou, teda já říkám všechno očima, že jo? Ovšem, já nemůžu od toho krásného partnera. Ten má tuc vrchol svý role. No, on se mě desí. On takhle klečí, jo? Kouká se na mě už trošku, no, hladově jako... Kokr Španěl na
5: bažanách.
3: Víte? Takhle? A říká, slečno, rád bych pro vás udělal nějaký hrdinský čin a mlátí se do hrdinu. A tamhle někde, podívejte se tamhle.
5: Co je?
3: Tam je jako hráz, víte? Tamhle, jo, kde se vzal? Tu se vzal?
5: Hajnej.
3: Ale nechte mě, hajnej. Tam jde takovej jako chuligán. Špinavej. Odporný chlap. Hrgo, to byste mohl hrát vy. Je lehká role. On jsme jenom po pomoc, víte? Tak protože to je můj partner. Rozumíte? On takhle popadne. Takhle protáhne. Co dělá? Váří prajná hlita. Ty, uličníku. Ty budeš svádět holky z internátu a navízet tě budeš klíčením cukrátka.
6: Řidič, si chcete angažovat, byl jen tak?
0: Ne, vás nikdy, no jo. Vy si klidně mečte dál, no jo, ale toho vašeho partnera, milovníka, beru ho rodiny. Potřebuju Francka, máme ho!
3: Starové, jak jsi to? A kvůli tomu jsem odešla. Odpočte! Odpočte!

každým tančila, s každým jančila, s každým klukem se škádlit nepřestala. V jednom měsíci všichni chasníci byli s mladou paní mámou v ústem spojení, nejen starosta, mladý pakosta, teď už všichni byli nadšení.

0: Alfrede?
1: Alfrede,
0: mně se stalo něco strašného.
2: No to je strašné.
0: No tak prosím tebe, nespí. Mně se opravdu stalo něco strašného.
2: A co, žlučník zase směl záchod nebo co?
0: Ale ne, já jsem ztratila peníze.
2: Co?
0: No.
2: A kolik?
0: 200.
2: 200?
0: Já bych ti úplně brečela.
2: No. Za to si toho tak koupíme. Ty ztratíš 200 no. A jak se ti to vůbec stalo?
0: To právě nevím. Já, než jsem šla z domova, tak jsem si vyndala z portmonky peníze na nákup, rozumíš? A portmonku jsem si dala do tašky.
2: No proč do tašky?
0: No co proč? No tak to dělám vždycky tak.
2: No, no. Pak se ovšem ale není už.
0: No a teď se vrátím a portmonka je fuč. To mi asi někdo z té tašky vytáh.
2: Asi.
0: Asi, no.
2: No to určitě.
0: No já to určitě, když je pryč.
2: No to určitě, protože já ti říkám pořád, že tobě jednou sundá někde v kabát a ty o tom vůbec nebudeš vědět. Protože jsi furt někde v luftě. Ty chodíš jako náměstíčná, no prosím, tady to je. Věstě jsou fuč, prosím tě, nech mě.
0: Tak už mi to nevyčítej, no. Ty, mě to mrzí víc než tebe.
2: Co? Ne. Ono tě to mrzí. Ale to se podívejme, ono jí to mrzí, takže vlastně já teď mám být dojatej, že tady nespíváš a nejodluješ, jo? Že tě to mrzí.
0: Jsem si mohla myslet.
2: Nech to prosím tě být, vem si svoje.
0: Že já, pitomá, jsem nemlčela. Nemusela jsem ti říct vůbec nic.
2: No, to bych se vám dvěstovky vrátili, víc, no.
0: A jako husa ve svý naivnosti ti všechno přiznám.
2: V čem?
0: Co v čem?
2: V naivnosti. No, no tohle ohromná naivnost. Za 200, tak já bych chtěl být naivní furt. A říkáš husa, tam ještě chybí nějaký přídavný jméno, miláčku.
0: Prosím tebe, nešil, no, tak jsem ztratila 200, no.
2: No to je ti málo, ztratila 200,
0: no. Jednou v životě ztratím portmonku a... kdybych si zlomila nohu, já tak by to snad bylo horší, ne?
2: Co by na tom bylo horšího?
0: Co?
2: No.
0: Za noha.
2: No to,
0: no to bys ovšem takhle nevyváděl, víš?
2: No proč bych taky vyváděl?
0: No samozřejmě, protože by to byla moje noha, víš?
2: Ne, no ne, ty si někde v samoobsluze zlomíš moji nohu, jaká je v tom logika, prosím tě?
0: Ty jsi ale vtipnej zase, no to je vtipný.
2: Kdyby si zlomila nohu, tak jednak by ti dali do sádry, to by bylo zadarmo a taky nakrátko. Jenomže když ztratíš 200, tak jsou jednou pro vždycky fuč.
0: No,
2: to je ten rozdíl mezi tou portmonkou.
0: Jako by se tobě něco takového stát nemohlo. Na tvým místě bych mluvila nejmín, na tvým místě bych radši mlčela.
2: No je, a už jsme doma, a už je to tady. Ona se ztratí portmonka, dokonce s penězma, ale ono se bude mluvit o mně. Oni se teď budou vytahovat moje chyby, že jo? No tak prosím, posluš si.
0: A ono se je snad bez chyb.
2: To já neříkám.
0: No, tak.
2: Ale ono, i kdyby se bylo bez chyb, tak ono už by se na mě něco našlo, že jo? Ono už by se něco vytáhlo, prosím, ale posluš si,
0: no tak ono by se nemuselo chodit tak
2: daleko, že? Já jsem zvědav, no prosím, například.
0: No například?
2: No například?
0: Například před týdnem se nechal v restauraci no, zapalovat.
2: Naštěstí tvůj.
0: Z prosáku. A před měsícem se, pokud vím, hledala občanka.
2: Občanka, ale občanka se našla, jenže 200 korun je jednou pro vždycky, včuru ti povídám.
0: Pokavaj si pamatuju, tak včera se nechal na ulici stát auták.
2: Včera, on se tam nechává tý stát furt, víš?
0: Ovšem nezamčenej.
2: No, je. Teď kdyby ses viděla. No to je ohromný. A jakou máš fantazii. No prosím, pokračuj. Já jsem ohromně zvědavý. Já se nestačím divit, když se na tebe
0: koukám. To snad stačí, ne?
2: Co?
0: Totiž kdyby se ztratil ten auták, tak by bylo 40 000 v tahu. No a vyčítala jsem ti to. Ani slovo. Ale hlavně, že se tu kvůli mizerným dvou stovkám žve!
2: Co?
0: Žve!
2: Ono se tady žve.
0: Žve.
2: Tady se žve.
0: Jo.
2: No to je zajímavý, já jsem zatím nic takového neslyšel. Ale aby ti to nemrzelo, tak se může žvát. A kvůli mizerným dvěma stovkám říkáš?
0: No to jsem neřekla.
2: Ty jsi řekla mizerný dvě stovky.
0: Mizerný se neřekla.
2: Já jsem to dobře slyšel, nezapírej to.
0: Neřekla.
2: Víš, jaký to jsou dneska peníze 200? Víš, jak já se musím na 200 nadřít? Vidíš, s dvěma stovkama dneska vidíš do obchodu, tak si můžeš za dvě stovky na v jakýchkoliv velikosti. A pět mě přihlavučit, no.
0: Fajn, tak aby si mi ty dvě stovky nevyčítal, aby si o ten zbyt, mám on zbytečný, nepřišel. Jo, tak počkej, já ti ukážu.
2: Co chceš dělat?
0: Počkej.
2: Co chceš dělat?
0: Počkej, to budeš koukat.
2: Počkej, nebo ty jste ten nábytek, někdo se zničí.
0: Půjdu a prodám ten starý náramek od mámy.
2: No to tě nesmí ovšem ani napadnout.
0: No to je náramek od mojí maminky.
2: To je od tvojí maminky, ale tady co by maminka řekla, že byste náramek. Povídám, to tě nesmí ani napadnout.
0: Klidně ho. Je to všechno. Je to všechno jedno. Já ho klidně střelím. Prosím. Klidně ho střelím.
2: Prosím. Prosím, chytrá seš na to dost.
0: Ježišmarja, kde je ten náramek?
2: Je, takže my bychom ztratili snad i ten náramek, že jo?
0: Prosím, tohle tady,
2: tak mi ho ukaž.
0: No tak mi ho ukaž.
2: To jsem teda
0: vědět. Protože ty máš takovýhle, Ježišmarja. Ježiši Kriste, portmonka.
2: Jaká portmonka?
0: No jaká portmonka, no portmonka, no. No. A v ní jsou ty dvě stovky, takže já jsem vlastně měla celou tu dobu to portmonku v zásuvce, vidíš to? Vidíš to?
2: No to vidím.
0: No.
2: Takže stejně, kdyby ty máš tohle portmonku, tohle to v tomhle tomu, ty o tom vůbec nevíš.
0: No. Takže se vlastně vůbec nic nestalo. No.
2: Co?
0: Co?
2: Co jsi to řekl?
0: Nic.
2: Že se nic nestalo?
0: No tak to.
2: A to, že místo odpočinku já mám nervy v kýblu, to je ti fuk!

0: Alfrede.
1: Ahoj, kočička.
0: Alfrede, já jsem... Mně se stalo něco strašného.
1: Co? Aha, co by se tobě asi tak mohlo stát strašného? Nechceš mě říct?
0: Ty mi budeš určitě hrozně nadávat.
1: Já? Co pak už jsem nikdy nadával? Prosím,
0: ne. Ne, budeš. Já teď už... Já...
1: Co je to? Proč pláčeš? Proč jsem, co se ti stalo? No co? No tak mi to pověz. No tak mi to prosím tě pověz. Já jsem tě přece ještě nikdy neukous nos. Nebo ukous.
0: Já buchu.
1: No teď já nevím zase nic. Já ti nerozumím. Co jsi ztratila?
0: Že jsem ztratila portmunku i s penězma.
1: Kvůli tomu pláčeš. Portmunku i s penězma. No, to jsi tam měla jistě pár drobných, viď? No.
0: Právě to.
1: Co? No kolik? 20?
0: 120.
1: No, prosím, 120 korun si lid. Přičem si dáváš peníze, no? Co se dá dělat, to se může stát každému.
0: Ježiš, ty jsi tak hodný. Alfrede, ty jsi tak hodný.
1: No proč, říkám, to se může stát každému.
0: No,
1: to
0: bylo 200.
1: Počkej, počkej. Agresivně, anebo? No tak 200 korun, to jsou peníze, ale... Jak se říká, život dal, život vzal. Horší by bylo, kdyby si zlomila nohu.
0: Že
1: no.
0: Alfrede, mě to stejně strašně mrzí.
1: Ale takhle přece nemůžeš vyvádět na 200 korun. Když si vzpomeň, já taky nejsem, tady jsem nemohl minulý týden najít občanský průkaz.
0: No,
1: hledal jsem ho asi 14 dní a před týdnem jsem ztratil taky tvůj zapalovač v restauraci, vzpomeň si. Řekla jsi mi něco, no řekla jsi mi, ale já jsem, a včera, to ty ani nevíš, já ti nechal na ulici zaparkovaný vůz, ale ne tohleto.
0: Nezamčenej,
1: no víš, co by to bylo, bratru 40 tisíc, takže 200 korun proti tomu.
0: To mi neříkej.
1: Co?
0: To je ještě horší, než kdyby si mi nadával.
1: A proč bych ti nadával kvůli mizerným 200, prosím tě, víš co, už o tom nebudeme mluvit.
0: Tak dobře. Tak už o tom nebudeme mluvit.
1: No.
0: Opravdu. Já o tom musím mluvit.
1: A proč ale?
0: Co pak to nechápeš?
1: Ne, to nechápu.
0: Já jsem toho plná. Celá plná.
1: Proboha, Evičko, to je nesmysl. Říkám, nejlíp je o tom vůbec nemluvit. Jako by se nic nestalo. No.
0: Tak dobře.
1: No vidíš to.
0: Ale já ti znám.
1: Jak to?
0: Ty o tom nebudeš mluvit, víš? Ale uvnitř se budeš žrát.
1: Já a že, prosím tě, co pak jsem primitiv.
0: Seš, miláčku, seš. Jinak jsi tedy ohromně velkorysej tedy. Snažíš se, ale jakmile šlo o peníze, tak jsi vždycky byl strašný primitiv. Ne, počkej, strašný.
1: Prosím, prosím, poslušně, já jsem teda primitiv, ale já už nebudu říkat vůbec nic.
0: To je to nejjednodušší. Tak když já se trápím, jo, tak ty budeš mlčet, pít a tvářit se jako vrah. Ovšem pít se nebude.
1: No, prosím.
0: Proč už budeš mít před očima pořád ty mizerný 200? Já to poznám. A já budu chodit do koupelny plakat.
1: Prosím tě, Evo, mohla bys mě říct, proč ty všecko takhle dramatizuješ?
0: Já.
1: No jistě, no kdo já, ne. Stalo se něco, říkám, nestalo, co jsme malí děti. Pitomí 200. A ty tady takhle, víš co? Já ti takhle ty 200 vrátím. Ty si myslí, jako že se nic nestalo, že jsi nic nestratila. Utři si slzíčky, usměj se, dej mě puzinku, no a je to. Co je?
0: Ty to děláš schválně.
1: Já? Proč?
0: Ano, ty mě chceš ponížit, abych já si to vyčítala ještě víc.
1: Ježiši.
0: Ano, chceš udělat, jak jsi velkorysej grant, abych já tak si připadala, jo, jako sociálparazit.
1: Co mám podle tebe teda krutí brko dělat?
0: Nic. Už o to vůbec nemluvím.
1: Tak já jsem říkal, abychom... Dobře, prosím, nebudeme mluvit. Já si vezmu zase ty 200 takhle. Nejen, že nebudu nic mluvit, aby se na mě nemusela ani koukat, tak já jdu.
0: Klidně sedi. Já přece tady můžu zůstat sama všemu v tomhletom stavu. Já můžu být už furt sama. Rozumíš, ne?
1: Prosím, promiň. Já teda nepůjdu nikam, nemusím se jít projít. Sednu si tady s tebou a budeme spolu sedět. Co s tou bude mít, to všem nevím.
2: Tak jedu.
0: Než takhle, Tak to si radši jdi.
1: Co jsem, prosím tě, zase řekl strašného?
0: Nic! Ale ten tón, jakým jsi to řekl!
1: Co? Takže já jsem neřekl nic, ale ten tón ti na to madí? Tak já ti něco povím. Já už toho mám dost. Ty ztratíš peněženku, v ní ztratíš peníze, ale já jsem zase ten špatný. Já jsem ten, který tě ponižuje a který tě ničí život. Že jo?
0: To jsem si mohla myslet, že to takhle dopadne. Hlavně, že o tom nebudeme mluvit, že? Hlavně, že jsme grandi. Hlavně, že to kam jdeš?
1: Do hospody. Na pivo.
0: Jen si klidně jdi a nemusíš se už nikdy vracet. Nikdy. Já se nemůžu zůstat.
1: Evo, Miško.
0: S tímhle...
1: Evo, podívej se, co jsem našel.
0: Ježíš, to není...
1: Pod kostnem, ano, přeci mě leží na tvé peněženka. Moment. Jestli tam...
0: No tak, Alfrede, tak. No tak.
1: Ale to je go. Takže ona, kdyby se bývala ztratila portmonka, tak se nestratili 200, ale 5. Takže ono se tady lhalo. Ono se mně šidilo, že jo?
0: Šidilo. Ale ten teátr, co si kolem toho nadělal.
1: Teátr já?
0: Samozřejmě. A neříkala jsem ti to? Jakmile jde o peníze, tak jsi učiněnej primitiv. Ty jeden... Привети его!

Můj táta byl slavnej řezník, s dobytkem se obíral. Jeho přání vždycky bylo, bych se taky řezník stal. Dnes porazím vola hračkou, moc už jsem jich porazil. Na porážce i v hospodě, kde jsem častým hostem byl, vola mrsknu mezi oči, to je u mě jenom hec. Řízne sebou jako špalek a neřekne ani švec.

U muziky velmi často přijde také k porážce. Koukali by na ten élend, jak se tužím při rvačce. Sekám všechno kolem sebe, co mě přijde pod ruku. Koho chytnu za frizuru, hned mám hrsti paruku. Na mě nepřijde si žádnej ani s údou militér. Každýho usadím v ráně, se zrvačky jsem aranžér.

0: Jo, ty jsi tomu včera dala. Nebo to bylo předevčírem. Není ono už vlastně dneska, zítra. To je možný. Já se zeptám. Já se radši zeptám. Já se zeptám. Hned se to dozvím. Dáš jedna. Ahoj, Andulo, ahoj. Hele, promiň, že tě vyrušu. Je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Teď Karel se má z lázní vrátit v pátek, to už by tady od včerejška musel být. Jo, jestli ho nemám zasklanýho, to ty teda nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. Já, Andu, no tak to už mi nepomůžeš, to ne.
1: Ty
0: jsi vylákal Freddy.
1: Co?
0: To Karlínku.
1: Moment, co, kde to přišel?
0: Já povídám, tady, už je tady.
1: Já myslím, že jsi říkal Freddy, tady.
0: Zavři oči, zavři oči. A ty dívej se, já mám pro tebe překvapení.
1: No, žádný, já se nedívám, já nevidím.
0: No, to nevadí. Počkej, lžičku, druhou.
1: Jaký vám mě připravila hořička připravila? Pořád si nebo půjdu na vyhodě, co tak?
0: Já mám nápad, Karinku, no. My půjdeme na večeři.
1: Ale prosím, já něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, poholím, zaujám se z dívečky.
0: Ale pláchne, já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
1: Dáme si šampaňský.
0: Šampus ne.
1: Prosím.
0: Tak, no, já nemám. Právě jsem chtěla malovat. A oni povídali.
1: Tak to ty jsi mě. Nic. No. Žádný játýrka. Žádný. No tohle snad není.
0: No to je ne.
1: Tohle snad není možný.
0: Hrozný. Hrozný, Karle. Já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří. Víš, kytičky. Tady, kytičky tvoje, kytičky. Já jsem zalévala denně. Tady,
1: dej. Jsi zalýval vermutem?
0: No dovol, jak by se tam...
1: Já z toho cítí
0: vermut.
1: V týhle chodí se vlašskej salát. Tamhle přeciní voholenej kapus, co jsi tady dělala?
0: Já to uklidím, to...
1: Co je tohleto?
0: No co by to byla pánev?
1: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtaček na zuby. Co jsi
0: dělala? Já jsem chtěla
1: původně
0: asi dělat
1: chlupatýk
0: na
1: vlety. A co ty flašky tady na sebe? Co je plno flašek? Co to znamená tohle? Že komu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedině a řekli jsou na zálohu. Potom mi vyměníš, nakoupíš česnek, plasnice a tohle. No tak mluv!
0: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli
1: prázdný flašky, ano, to ti tak já...
0: Ne, to byly ještě plný, Karlo, to byly plný.
1: To je ohromný, no to je ohromný, víš, jak si to říkáš, že? Myš, já vytáhne paty a košky mají brejt, No, pitomec, já tam neupí blázených, pokrk v bahně, už to na sebe nemyslím, na svý zdraví, ne, myslím, jak tady ještě žiješ, co jíš, jestli nemáš každý z té hospodské stavy žaludek, já pitomec a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
0: Jo?
1: Mohl jsem. Byl jsem tak starý, že bych nemohl.
0: Ale ne, Karlí.
1: Tam před spodu viděla krásná operní pěvkyně.
0: Jo.
1: To ona teda ztratila už hlas, ale figura zůstala. A já ne, ne, paní ne. Já báhno.
0: Karlí, já bych to takhle malinko.
1: Ježiši, Maria Myšle.
0: Jaký Myšle?
1: Žádný Myšle. Ale moje šandy, zapešený v šunkověka. Co to má znamenat tohleto?
0: Já nevím. Vy co moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
1: Právě proto. Protože šunkofleky se pečou. Já ti ho souru starý měla, který ti pes, ty čunko, tak to se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama, mluvky.
0: No to tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidět čárku po čárce.
1: Tady žádný čárky nevidím.
0: A když tam nejsou, když ty přijel, jsou všechny umazány.
1: To je to, co chtěla mezi tím, co jsi umazávala ty čárky.
0: To ti klidně můžu říct.
1: To mě řekni, to je zajímá.
0: To ti řeknu, a to ti bude zajímat.
1: Tak,
0: no, pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý no, kroupy.
1: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
0: Padaly takovýhle. Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelináři na zahradě umrz ten. No, jak se ho pořád.
2: Ale prosím tebe.
0: Fox terrier.
1: No, a co má být?
0: Je tě málo.
1: Ten už mě rozšlapal, mačkoli skoro odpustí šlapal. Říkáš, že to byly holky.
0: Kadinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul, Kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková malinkatá.
1: To je zajímavé, když jsem odjížděl, jsem vážil o 2 kila víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
0: Nejdřív zaštíhnu. A já ti teda řeknu no. Všechno. Karle, včera tady slavila Andula svátek, ať to víš.
1: No, a takhle to. Kolik jí bylo? Taníře.
0: Povídám svátek.
1: Pardon, svátek, já už tě ani neposlím. Počkej, svátek?
0: No, svátek.
1: Svatá Anna, hladnost rána, to se říká v červenci. A je prosinec.
0: Víš, já jsem říkala hned od začátku, že měla narozeniny.
1: No, tak vidíš.
0: A Věra Vošmejcová, a já tam holky. Prosím vás, holkine, já to tady mám uklízení. Já to tady
1: ani nepovídej. Nesluč, aby mě to... Děti, kolik já jsem ti říkal, abys tyhle ty čísla nebrala k nám do bytu.
0: No.
1: Proč se tady plazím po zemi, aby se z ní dalo jíst? Proč šmejdím pořád po nábytku? Proč pořád poprašuju ty, aby jsem tahla tyhle ty? Chovi, jedna je rozvedená, druhá ještě není vdaná. A hlavně, bys to říkal, nevečer, já to ani nechtěl říct. Denně číhávají u chlapeckého internátu, když vejkačkama necudy jedny a ty.
0: A víš, jak se to těžko odříká, tak vám navštěvat. Já to neumím.
1: Protože tě každej utáhne navaženou nudli.
0: No,
1: protože jsou ti tvý kamarádky milejší než já.
0: To ne!
1: Žůfaším vstupuju a všecko. Tohle to já pitomec.
0: To ne,
1: klasi. Já vládní nic neužil. Jenom ty procedury. Procedury. Mě už bylo zle z toho bahna. A večer, když jsem měl volno, jsem chodil akorát s docentem Kratochvílem. Aha, bedna zabedněna. Jsme se rozptilovali dámu.
0: No tak.
1: To jsem z toho měl, to jsou lázně.
0: S jakou dámou?
1: S jakou dámou? Na šachovnici.
0: No jen to... Aha, no, tak já tak podívej se. Co jsme si to smasli, jo? Ty jsi se po večerech rozstylovala s dámou, já jsem zase hod nestačila uklidit. No, tak ty to dáme do pořádku. Já ti pomůžu, ty se v tom vynáte.
1: Já jsem nečekal nějaký zázrak. Ale aspoň si čekáš, že to půjčo. To rozmítím. Co to
0: no, co by to bylo? Cvíkr.
1: Já vím taky, že cvíkr. Ale čí?
0: To není tvůj?
1: Ne, já si na všechny svý věci vyšívám. Mimo to vidím, jak ostříš. A ty jsi taky do dneška nepotřebovala brýle. Či to je cvíkr?
0: Oh, teď jsem si vzpomněla. Jak pak ne? Kde ono to bylo? Minulej, ano, minulej čtvrtek. Najednou mi zesláb zrak. Koukám.
1: Rolinko. Hele, nasaď si ten cvíkr.
0: Dobře, to já odnosím pořád, to bych...
1: Obráceně.
0: Ale vidím i tak.
1: Nasaď ti cvíkr. Tady mi někde.
0: Komisele.
1: Bez přípravy, nepřemýšlet. Sednout, nekoukat pod cvíkrem a čten. Raz, dva, jedeme.
0: Tupy, tupy, z houštiny, letí jelen z mítiny. Na jelínku pod kasada sedí sobě lesní pada. Ještě dál.
1: No, ještě kousek.
0: A povídá, Tomane, Tomane, snad se ti nic nestane.
1: Stačí. Odpust, já tě podezřívám. Ale mohla si skoupit brýle, když tohle ti vůbec nesluší.
0: Pojď. Já vím.
1: Agatha Christie. Tohle to je konec? Ty si můžeš ještě dělat pitom, se na to všecko, ty myslíš, že jsem kuchyň, že jsem nadřezem, když jsem tam nepravilně, že jsem tak pitomý, že nepoznám Agathu Christie od našeho klasíka milovat.
3: Tak to vidíš, jak mě slábne zraky a
1: tohle to je konec, já víš, co udělám, já si vezmu pěkně svý věci, svůj kufr a půjdu k tatínkovi.
3: Karli, tohle to mi nemůžeš udělat.
1: Myslím, neříkej, neříkej.
3: Já jsem teď tak bezmocná v tom, kde nemůžeš dýchat, když nevidím.
0: Ježišmarja, já už ani neslyším. Rozsviť.
1: Takže ty si z toho ještě můžeš dělat legraci, ty z toho lepšeho můžeš dělat prášku. Tak to teda ne. To teda ne. Já hlava skopová, já jsem si nechal od maminka a od tatínky poradit, když mi říkal, abych si tě nebral.
3: Nebral, říkal, jo.
1: Ty zase nic neměli. Furt nestavěnej bará, pak se ještě zjistil, že to byl strýčkův. A já jsem si měl vzít, jak říká tatínek, docentku Melanii Babickou.
3: Prosím tebe, ty jsi sám říkal, že si hlavně duševně nerozumíte, ona držela furt redukční dietu.
1: Co máš ležího? Dušev dietou.
0: Taky špatně stvář.
1: Ona by ty diety nechala, kdyby opusila moji svíčkovou, to už nech na mě.
0: Aha, čím asi tak? Jich měla vyndalací zuby.
1: No to tohle už je vrchol, to chce říct, že moje svíčková je tak tvrdá, že se nedá pokousat. To si neměla říkat.
0: To já jsem ale neřekla.
1: Já ti něco povím. Ať už je to jak chce. Mě všecky ženský můžou být ukradené.
0: Správně.
1: I Melanie Babická mě už je ukradená. Všecky ženský, protože všecky ženský jsou stejný. Ačkoliv ne. Julinka ne.
0: Jaká Julinka?
1: Sestra Julinka ne. Sestra Julinka mývala zoubky jako krůtičky. Jako jako ty slepice, takový ty čiškovaný, jako perličky. Vždycky mě poplácávala bahnem. Taková pane inženýre.
0: A budu na to nechtěli rád.
1: No, pane, jako zase, kdo, prosím tě. Báno je báno. Pane inženýre, mě připadáte na to sousoší. Bylo je s kancem.
0: Zářili. Zářili, a který ho asi z nich myslela?
1: Oba.
3: Je. To je ovšem tak nespravedlivý, protože já tady sedím, píšu celý ty dny.
0: Ovšem to ty nepochopíš, páčná, já pracuju hlavu.
1: Nezačínej zase s tím letím, ne, já to nepochopím.
0: Já to nepochopím,
1: protože já nemám vzdělání. Já jsem celý den úškovku, já jsem takhle chudý, a pak, že to nepochopím, to nekočí šmárání. To nemůžu pochopit, to já nepochopím. Zítra večer nemůžu, protože se mi vrátí manžel, ne, to já. Já nemůžu, protože se mi vrátí manžel. Co to je?
0: Kdo to psal?
1: To by mě právě zajímalo, kdo to psal. Buď tak mná, vezmi si ty svý tlustý brejničky a podívej se.
0: Já nevím.
1: Kdo pak to asi tak psal, že je to tvoje písmo?
0: Já.
3: Ano, já. Já?
0: Ovšem, to je vytrženo ze souvislosti, protože tam chybí začátek.
1: Ale původně... konec! Ten udělám já sám. A raz, a dva, a deset.
0: A tři, a čtyři. A já ti jedno řeknu. A já už tohohle toho všeho mám až na krk.
1: Ještě přič.
0: Jen si jdi k tatínkovi. Jdi se k tatínkovi, tak.
1: Co? Ty mě posíláš tatínkovi?
0: Sama, ano.
1: Ty mě posíláš tatínkovi? Ano. Mimo tatínkovi?
0: Mimo tatínkovi.
1: Okej, víš, že už je 14 dní mimo pravu a já nemám od týho píku klíč, to se vám někde nacházela po ulici.
3: Mě nedojmeš. Vem si svý saky.
0: Ačkoliv tady ty nikdy nic nepatřilo. Ty jsi přišel, měl jsi akorát trenýrky, sandnerku a kružítko.
1: A co ta tatíková historická skříň?
0: Historická, jo. To si klidně můžeš vzít tu tatínkovou skříň.
1: Neurážím.
0: Protože do ní, když se kopne, tak vypadne kilo červotočů.
1: Co
0: jo? Jaký červotoč?
4: Dobrý den.
1: Co se tam dělá v té naší skříni?
4: Já tady hledám takový malej aluminiový klíček, když dovolíte.
1: Co říkáme?
4: Aluminiový klíček, vypad mi.
1: Hliníkový klíček?
4: Hliníkový? To taky, ale tenhle ten byl aluminiový.
1: No, počkejte, vy jste ho ztratil u nás v skříni?
4: Ne, před barákem, ale ona je tam strašná zima, tady je příjemně teplejc, nashledanou.
1: Rozumíš tomu? co už dneska si ty lidi nedovolej, víš?
3: No. My bychom se tady pajdlovali s takovejma prkotinama a úplně cizí člověk, neznámý, by nám býval málem vykrat skřídlo. To a smrkaj, kdo se hrabe.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a doraste. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
1: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
4: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
5: Kontroloři letos zatím odhalili dva případy nebezpečné nákazy vinné révy u dovezených sazenic. Šlo o odrůdu Chardonnay a celkem se jednalo o téměř 7000 rostlin z Rakouska a Slovinska. Část sazenic postižených zlatým žloutnutím se podařilo vrátit dodavatelům, další už ale byly vysazené a musely být zlikvidovány. Choroba napadá cévní systém rostlin a může během krátké doby zničit celý vinohrad.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Na Jižní Moravě dnes podle předpovědi zatím skoro jasno nebo polojasno postupně převezme nadvládu oblačno. Teploměry se vyšplhají na maximálně 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných od překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
5: Kyjovská nemocnice začala využívat nový přístroj pro gynekologické zákroky bez celkové narkózy. Ženy tak čeká kratší pobyt v nemocnici i jednodušší příprava před výkonem. Lékaři novinku využívají hlavně při konkrétních zákrocích, kterých v Kyjově ročně provedou asi 300. Tato metoda se používá například při neplodnosti, krvácení nebo odstraňování nepatřičných těles. Pacientky už podle nemocnice navíc nemusí absolvovat složitá vyšetření ani lačnění, zákroky mají být zároveň méně rizikové a komfortnější.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Na jižní Moravě dnes podle předpovědi zatím skoro jasno nebo polojasno postupně převezme nadvládu oblačno. Teploměry se vyšplhají na maximálně 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Pánský mlaty v Kobylí vás zve na vernisáž výstavy obrazů Josefa Pšurného, malíře Slovácka druhé poloviny 20. století. Vernisáž se uskuteční v neděli 24. května od 17 hodin v galerii Pánský mlaty v Kobylí. Výstava potrvá do konce června a bude otevřena každou sobotu od 14 do 18 hodin a každou neděli od 10 do 17 hodin.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
5: Jarní mrazy letos výrazně poškodily ovocné sady i na jižní a jihovýchodní Moravě. Ovocnáři odhadují, že letošní sklizeň bude asi o polovinu nižší než obvykle. Nejvíce zasažené jsou jabloně, kde úroda nemusí dosáhnout ani poloviny běžného množství. O něco lépe by na tom měly být višně a švestky, u těch se očekává propad úrody okolo 30%. Pro ovocné stromy byly kritické zejména noční teploty na konci dubna, kdy teploty klesaly i na minus 8 stupňů.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
5: Na jižní Moravě dnes podle předpovědi zatím skoro jasno nebo polojasno postupně převezme nadvládu oblačno. Teploměry se vyšplhají na maximálně 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a doroste. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
1: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
4: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
5: Technické služby Zlínsko připravují nové řešení odpadů pro 37 obcí v kraji. Reagují tím na přísnější pravidla a omezení skládkování po roce 2030. Součástí systému má být úprava směsného odpadu, výroba alternativního paliva nebo zpracování bioodpadu v bioplynové stanici. Podle vedení Zlína má projekt snížit závislost regionu na skládkách. Technické služby už o plánu jednaly se zástupci zapojených obcí a pracují na vývoji projektu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
5: Na Jižní Moravě dnes podle předpovědi zatím skoro jasno nebo polojasno postupně převezme nadvládu oblačno. Teploměry se vyšplhají na maximálně 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na vernisáž výstavy obrazů Josefa Pšurného, malíře Slovácka druhé poloviny 20. století. Vernisáž se uskuteční v neděli 24. května od 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Výstava potrvá do konce června a bude otevřena každou sobotu od 14 do 18 hodin a každou neděli od 10 do 17 hodin.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných od překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
5: Kontroloři letos zatím odhalili dva případy nebezpečné nákazy vinné révy u dovezených sazenic. Šlo o odrůdu Chardonnay a celkem se jednalo o téměř 7000 rostlin z Rakouska a Slovinska. Část sazenic postižených zlatým žloutnutím se podařilo vrátit dodavatelům, další už ale byly vysazené a musely být zlikvidovány. Choroba napadá cévní systém rostlin a může během krátké doby zničit celý vinohrad.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Na Jižní Moravě dnes podle předpovědi zatím skoro jasno nebo polojasno postupně převezme nadvládu oblačno. Teploměry se vyšplhají na maximálně 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Vítkem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Pozvánky na vinařské akce, nová soutěž pro produkty z vinné révy, jako jsou dealkoholizovaná vína, hroznové mošty a další jiné nápoje. Medaile z Ameriky a šokující zpráva, že Francouzi teď pijí daleko více piva než vína. Podrobněji už za chvíličku, to jsou totiž to moje dnešní vinařská témata. Já jsem Rastino Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih Cymbálka.

0: Vítem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Začínáme až neuvěřitelnou zprávou ze země zaslíbené révě vinné z Francie. Podle nejnovějších dat Mezinárodní organizace pro révu a víno, OIV, a francouzských pivovarníků došlo totižto k historickému zlomu. Francouzi poprvé v historii vypili více piva než vína. Zatímco spotřeba vína klesla na 22 milionů hektolitrů, piva se skonzumovalo 22,1 milionů hektolitrů. Nejde však o raketový vzestup popularity piva, ale o setrvalý pokles zájmu o víno, a to hlavně o červené. No a hlavní příčiny tohoto trendu? Jednak je to generační obměna, mladí totiž to preferují pivo jako neformální drink po práci, taky změna životního stylu, rychlé stravování vytlačuje dlouhé rodinné obědy, kde víno tradičně mělo svoje pevné místo, no a konečně ekonomické faktory. Pivo často představuje levnější volbu pro peněženku. No, panečku. Pro tak silnou vinařskou kulturu, jakou je Francie, se jedná o zásadní společenský posun.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy. Nebyl.

0: jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: A teď alou za oceán. Zahraniční mise našich vín na prestižní Great American International Wine Competition. V Rochesteru totiž to skončila obrovským úspěchem. V konkurenci vín ze 42 států USA a dalších 9 zemí světa se ta česká a moravská rozhodně nestratila. Základní statistika naší výpravy mluví za vše. Ze 148 přihlášených vín získalo ocenění neuvěřitelných 143 vzorků samo sebou z Čech a z Moravy. A naše konečná medailová bilance je tak následující. 2 platiny, 18 zlatých, 94 stříbrných a 29 bronzových medailí. Absolutním triumfem je titul Best in Show pro nejlepší Sauvignon soutěže, který vybojovalo rodinné vinařství Košut za svůj ročník 2025. Druhou platinu si odváží vinné sklepy Lechovice ze Pálavu 2023. Ale skvěle si vedla i další vinařství, jako Šáto Váltice, vinné sklepy Váltice, Kosik, vinařství Stvrdonic, Václav Zapletal, vinařství Čech, Kováč, Lukaj, Ludvík, Podradem, Zámečník, víno Trábek a Vladimír Tetur. A vezou si další zlata. Všem úspěšným vinařům velká gratulace.
0: S jihem za vínem a Rastíno Janovíček. Na rádiu Jih.

0: Jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Národní vinařské centrum teď přichází s velmi zajímavým inovativním projektem Vinní a nevinné 2026. Tato unikátní soutěž reflektuje moderní trendy a otevírá dveře produktům z tuzemských hroznů, které nepatří mezi ta klasická vína. Nejlepší vzorky navíc získají i prestižní místo v doplňkovém prodeji v salonu vína České republiky. No a které to kategorie se budou posuzovat? Jednak hroznové mošty, dále dealkoholizovaná vína, zcela nebo částečně, vinné nápoje bez alkoholu, ať už tiché i sycené, vinné nápoje s obsahem alkoholu do 10%, tiché i sycené, taky sycené vody, kdy využívané CO2 pochází z vinné fermentace a další inovativní i experimentální produkty. Pro tuzemské vinaře je to tak skvělá příležitost ukázat, jako mají kreativitu i mimo tradiční sudy. No, řeknu vám, tak na toto jsem ale opravdu velmi zvědavý.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih Cymbálka. Cymbálka.

0: během za vínem. Na rádiu Jich.
1: Rychlý pohled na hodinky prozrazuje, že naše hodinka, kterou pravidelně na rádiu Jich a rádiu Cymbálka věnujeme vinařským tématům, se blíží ke svému konci. Tak ještě zkontrolujeme kalendář, abych vám dal pár tipů, kam se dá zajít, co to okoštovat k vinařům samotným do jejich sklepů, které totiž to v nejbližších dnech volna budou mít otevřené právě pro vás. Tak si pište, můžou to být tato místa. Boršice, Čejkovice, Havraníky, Hýsly, Ivančice, Konice, Mikulčice, Mutěnice, Napajedla, Nový Šaldor, Sedlešovice, Popice, Šatov, Tvrdonice, Uherské Hradiště, Valtice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Vlkoš, Vrbovec, Zajčí a Znojmo. Já se za vámi těším zase příští týden, do té doby se mi mějte moc hezky. Žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovíno.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinasmoravyacech.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
1: Klid.

0: kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě a zaparkuješ hned u dveří.
1: Kampy Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampy. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
2: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
3: Kyjovská nemocnice začala využívat nový přístroj pro gynekologické zákroky bez celkové narkózy. Ženy tak čeká kratší pobyt v nemocnici i jednodušší příprava před výkonem. Lékaři novinku využívají hlavně při konkrétních zákrocích, kterých v Kyjově ročně provedou asi 300. Tato metoda se používá například při neplodnosti, krvácení nebo odstraňování nepatřičných těles. Pacientky už podle nemocnice navíc nemusí absolvovat složitá vyšetření ani lačnění, zákroky mají být zároveň méně rizikové a komfortnější.
2: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Na jižní Moravě dnes podle předpovědi zatím skoro jasno nebo polojasno postupně převezme nadvládu oblačno. Teploměry se vyšplhají na maximálně 25 stupňů Celsia.
2: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

co něco změní. Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

se jednou ztratíš, všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na vernisáž výstavy obrazů Josefa Pšurného, malíře Slovácka druhé poloviny 20. století. Vernisáž se uskuteční v neděli 24. května od 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Výstava potrvá do konce června a bude otevřena každou sobotu od 14 do 18 hodin a každou neděli od 10 do 17 hodin.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti

0: Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
1: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
2: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
0: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
3: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
4: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
5: Jarní mrazy letos výrazně poškodily ovocné sady i na jižní a jihovýchodní Moravě. Ovocnáři odhadují, že letošní sklizeň bude asi o polovinu nižší než obvykle. Nejvíce zasažené jsou jabloně, kde úroda nemusí dosáhnout ani poloviny běžného množství. O něco lépe by na tom měly být višně a švestky, u těch se očekává propad úrody okolo 30%. Pro ovocné stromy byly kritické zejména noční teploty na konci dubna, kdy teploty klesaly i na minus 8 stupňů.
4: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
5: Na jižní Moravě dnes podle předpovědi zatím skoro jasno nebo polojasno postupně převezme nadvládu oblačno. Teploměry se vyšplhají na maximálně 25 stupňů Celsia.
4: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
5: Cestující v Jihomoravském kraji by měli dostávat přesnější informace o odjezdech autobusů. Dopravce totiž začal testovat propojení vozidel s elektronickými panely pomocí nové technologie. Informační panely na zastávkách díky tomu poznají, jak daleko autobusy skutečně jsou. Na displeji se nově zobrazí symboly podle vzdálenosti vozidla od zastávky. Tato technologie má v budoucnu pomoct autobusům při průjezdu křižovatkami, a to zejména ve větších městech.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Na jižní Moravě se postupně střídá oblačno, místy skoro zataženo, a tak by to mělo být i v průběhu večera. Zítra v našem regionu očekáváme zpočátku jasno nebo polojasno, přes den pak přibývání oblačnosti. K tomu maximální teploty ve výši 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Pánský mlaty v Kobylí vás zve na vernisáž výstavy obrazů Josefa Pšurného, malíře Slovácka druhé poloviny 20. století. Vernisáž se uskuteční v neděli 24. května od 17 hodin v galerii Pánský mlaty v Kobylí. Výstava potrvá do konce června a bude otevřena každou sobotu od 14 do 18 hodin a každou neděli od 10 do 17 hodin.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
5: Vědci z Mendelovy univerzity v Brně hledají nové způsoby, jak lépe zadržet vodu.

0: krajině. Reagují tím na současné extrémní sucho, které dopadá na zemědělství i zásoby vody. Odborníci navrhují hlavně přírodě blízká opatření, například výsadbu stromů, zelené střechy nebo obnovu remízků. Projekt má pomoct státu i krajům lépe plánovat boj se suchem. Podle vědců bez včasných opatření hrozí další přehřívání měst nebo větší riziko povodní. Výsledkem mají být mapy a nástroje pro lepší hospodaření s vodou.
1: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
0: Na jižní Moravě se postupně střídá oblačno, místy skoro zataženo a tak by to mělo být i v průběhu večera. Zítra v našem regionu očekáváme zpočátku jasno nebo polojasno, přes den pak přibývání oblačnosti. K tomu maximální teploty ve výši 27 stupňů.
1: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.
1: Rádio jich cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a doroste. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
1: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
4: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
5: V Břeclavské poštorné finišuje druhá etapa rekonstrukce centra. Do konce května by v těchto místech měly stavební firmy dokončit své práce a celé prostranství začne sloužit veřejnosti. Ta bude mít k dispozici nové odpočinkové místo s lavičkami a zelení. Rekonstrukce se neobešla bez komplikací, bylo potřeba se vypořádat například s opravou kanalizace a nálezem studny. Tu se město nakonec rozhodlo zachovat a vodu z ní využívat pro zalévání zeleně.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
5: Na jižní Moravě se postupně střídá oblačno, místy skoro zataženo a tak by to mělo být i v průběhu večera. Zítra v našem regionu očekáváme zpočátku jasno nebo polojasno, přes den pak přibývání oblačnosti. K tomu maximální teploty ve výši 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Cymbálka. Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Minulý týden trochu svlažil a ochladil naše vínce a zahrady. Vše zelené se probralo, poskočilo a má se k životu. Ale bohužel nejen rostliny. Spolu s nimi se probrali i různí škůdci, kterým čerstvé lístky chutnají, ale také i houbové choroby, kterým vlhko svědčí. Právě nyní nastala nejlepší doba k ošetření rostlin. Nejen kvůli současným tlakům, ale také kvůli budoucí kondici révy i zahradních rostlin, které čekají různé stresové situace, ať už jde o kvetení, horka či vlhka. Můžete tedy právě v těchto dnech přijít s prvním postřikem proti padlí, plísni révové a současně dodat rostlinám energii formou tekutého či pevného hnojiva. Po vydatných deštích je vysoká vlhkost i vyšší teplota a to značí vyšší tlak hlavně padlí révového. V této fázi intenzivního růstu je lepší použít systémové postřiky, které budou chránit i nové přírůstky, což je velmi důležité. Na padlí doporučujeme systémový postřik Topaz, Dinali nebo Belanti Plus a k tomu Cumulus, který zesílí ochranu. Na pernosporu bych doporučil loňskou novinku Zorvek Vinábl, u kterého nehrozí rezistence účinnosti. K tomu je vhodné použít listové hnojivo, které podpoří růst, například tekutý harmivit nebo práškový fitovit. Pro lepší ulpění postřiku pomůže smáčedlo Silvet Star, které zamezí odparu či smítí aplikovaného postřiku. V současné době se objevují ve vinicích i zahradách mšice, zejména na okrasných keřích, květinách, ale zahledl jsem je i na listech jabloní či třešní. Na jejich likvidaci použijte osvědčený Mospilan, Sanium systém nebo nabízíme ve vinařském domě i bioprodukt s názvem Neem Azal. Na ochranu brambor proti plísni bramborové nabízíme univerzální přípravek Champion či Revus. Vlhko také probralo háďátka, které napadají zejména mladou zeleninu a dokáží doslova sežrat za jeden den. I na ně máme ve vinařském domě řešení. Velmi účinný Atkan HA, který má navíc krátkou ochranu lhůtu. Zanedlouho se také objeví žraví chroustí, kteří jsou schopni zdecimovat stromy a keře za velmi krátkou dobu. Proto je potřeba zabojovat proti ním už nyní, když jsou ve formě larev. Na ně, ale také i na jiné parazitické hlísnice skvěle zabírá přípravek Nemagreen. Strupovosti na jabloních a hrušních zase zabrání osvědčený diskus nebo Belanti. Rez hrušňovou potlačí Magnikur Core. Déšť také nastartoval růst plevelu. V bramborách jim zabrání novinka s názvem Baskran, který je vhodný i na zrostlé plevele. A v zelenině můžete záhonek vyčistit od plevelu také novinkou s názvem Plevel X. Je to mnoho informací a tak bych asi poradil, přijďte k nám do vinařského domu a naši odborníci vám poradí, co a jak ošetřit, čím a hlavně kdy. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih Cymbálka. Cymbálka. Zahrajte!

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Pánský mlaty v Kobylí vás zve na vernisáž výstavy obrazů Josefa Pšurného, malíře Slovácka druhé poloviny 20. století. Vernisáž se uskuteční v neděli 24. května od 17 hodin v galerii Pánský mlaty v Kobylí. Výstava potrvá do konce června a bude otevřena každou sobotu od 14 do 18 hodin a každou neděli od 10 do 17 hodin.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných od překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
5: Ve Vyškově pokračuje výstavba nových bytových domů v projektu Rezidence Smetanovy sady. Ta se nachází u Sportovní ulice. Dělníci teď dokončují vyšší patra budov a začali také s montáží oken. Uvnitř už vznikají příčky bytů a řemeslníci instalují rozvody vody, elektřiny nebo vzduchotechniky. Celý projekt počítá se 7 bytovými domy a celkem 298 byty. Součástí nové čtvrti budou také parkovací místa, chodníky a silnice propojující lokalitu s okolím.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Na Jižní Moravě se postupně střídá oblačno, místy skoro zataženo a tak by to mělo být i v průběhu večera. Zítra v našem regionu očekáváme zpočátku jasno nebo polojasno, přes den pak přibývání oblačnosti. K tomu maximální teploty ve výši 27 stupňů.

Posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorostek. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
1: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
4: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
5: Cestující v Jihomoravském kraji by měli dostávat přesnější informace o odjezdech autobusů. Dopravce totiž začal testovat propojení vozidel s elektronickými panely pomocí nové technologie. Informační panely na zastávkách díky tomu poznají, jak daleko autobusy skutečně jsou. Na displeji se nově zobrazí symboly podle vzdálenosti vozidla od zastávky. Tato technologie má v budoucnu pomoct autobusům při průjezdu křižovatkami, a to zejména ve větších městech.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
5: Na Jižní Moravě se postupně střídá oblačno, místy skoro zataženo, a tak by to mělo být i v průběhu večera. Zítra v našem regionu očekáváme zpočátku jasno nebo polojasno, přes den pak přibývání oblačnosti. K tomu maximální teploty ve výši 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. We'll be right back.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na vernisáž výstavy obrazů Josefa Pšurného, malíře Slovácka druhé poloviny 20. století. Vernisáž se uskuteční v neděli 24. května od 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Výstava potrvá do konce června a bude otevřena každou sobotu od 14 do 18 hodin a každou neděli od 10 do 17 hodin.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
1: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
4: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
5: Vědci z Mendelovy univerzity v Brně hledají nové způsoby, jak lépe zadržet vodu v krajině. Reagují tím na současné extrémní sucho, které dopadá na zemědělství i zásoby vody. Odborníci navrhují hlavně přírodě blízká opatření, například výsadbu stromů, zelené střechy nebo obnovu remízků. Projekt má pomoct státu i krajům lépe plánovat boj se suchem. Podle vědců bez včasných opatření hrozí další přehřívání měst nebo větší riziko povodní. Výsledkem mají být mapy a nástroje pro lepší hospodaření s vodou.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
5: Na Jižní Moravě se postupně střídá oblačno, místy skoro zataženo a tak by to mělo být i v průběhu večera. Zítra v našem regionu očekáváme zpočátku jasno nebo polojasno, přes den pak přibývání oblačnosti. K tomu maximální teploty ve výši 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreň. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.